Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: skal a zrazu si svetom, domova teplom, stred vesmíru, soľou aj chlebom, zemou aj nebom, odou ku klavíru.
1: Rádio Viva.